saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Dopravní servis Signál Rádia.
1: To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích.
0: Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty.
1: Poslouchejte Signál Rádio
0: a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Signál Rádio posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Na signálu jsme 2 minuty před 8 hodinou vstávali se vzpomínkou na krále popu, tak doufám, že vám to přišlo vhod a co vám určitě přijde vhod a co vás potěší a co je důležité, tak to jsou zprávy v celou v 8. Za chvilku už tady s nimi dorazí Honza Navrátil a pak se opět můžete těšit na to nejlepší z 80. let. Můžu slíbit třeba Rolling Stones, Johna Paul Younga anebo Kim Wilde.
1: Signál rádio doprava.
0: Ale nejprve míříme na tuzemské silnice, kde na konkrétně té s označením 50 na 78. kilometru je to trasa Brno Starý Hrozenkov v Uherském Brodu, tak tam havarovala 2 osobní vozidla a ještě se přesouváme do Hradce Králové, kde na Gočárově okruhu havarovalo vozidlo do sloupu. Tak i v těch

0: Graduje. Boří prezident Pavel zvyklosti, jak tvrdí ministři, jak rychle přijdou veta dalších klíčových zákonů a co všechno vadí opozici. Duel Taťány Malé a Evy Dekroa nabízí dnešní speciál Česká republika. Na CNN Prima News se začíná v 11 hodin. Jeden člověk zahynul a dalších 16 je zraněných poté, co do lidí na akci za práva komunity LGBT+ včera večer v Berlíně najelo auto. Policie později informovala, že podezřelý pachatel byl identifikován jako člen islamistické scény města. Zadržen zatím nebyl. Akce Christopher Street Day byla v důsledku incidentu předčasně ukončena.
1: Co se děje v regionu?
0: Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivňují červencový provoz vlaků. Omezen je mezi Kolínem a Přeloučí. Regionální vlaky Českých drah tu nahrazují části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají až do konce měsíce.
1: Sport.
0: Vít Přindiš slaví, stal se totiž mistrem světa v kajak krosu. O svém vítězství rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Markse. Na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City tak česká výprava získala 3. zlatou medaili a celkově 7. cenný kov. Olga Samková skončila v malém finále 2. a celkově tak obsadila 6. pozici. Kateřina Beková, Jakub Krejčí i Matyáš Novák vypadli ve čtvrtfinále.
1: Signál Rádio počasí.
0: Dnešní, tedy nedělní víkendový den bude s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr dnes bude foukat jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu a i přesto bude neděle nejteplejším dnem tohoto týdne. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 27 a 31 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 8 hodin na minuta, za mikrofonem už vás zdraví Lukáš Bláha, speciálně pak všechny Any, protože ty jsou 26. července v kalendáři a do něj si povdíváme i zanedlouho, co všechno zásadního je s tímto dnem spojené. Počkejte si na to a krásné probouzení.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

probouzí vás víkendový signál. Máme neděli 26. července. Aničkám proto nezapomeňte dneska popřát k svátku. Je ode mě jen to nejlepší. No a taky se nachází v kalendáři Světový den prarodičů a seniorů obecně. To znamená určitě babičkám a dědečkům je třeba dneska poděkovat za to, s jakou neochvilnou péčí se o nás starali či starají. No a co se týče narozenin, tak dvě velké herecké osobnosti a dvě velké hudební osobnosti dnes slaví. Tak pojďme hezky po pořadě. Sandra Balok, herečka oceněná Oscarem i Zlatým globem, tak ta přišla na svět v roce 1964. O pět let dříve rovněž držitel, a to dokonce dvou Oscarů a Zlatého globu, Kevin Spacey. No a když jsme u těch muzikantů, tak Roger Taylor, ten má na svědomí to, že Queeni měli spoustu hitů, protože spolu složil třeba Innuendo, Radio Gaga anebo Kind of Magic, a to se málo ví, původně to je nedostudovaný dentista. No a tomu je dneska 77 už a ještě více, a to 83 rovných, ale stále je v plné formě Mick Jagger, spoluzakladatel Rolling Stones, patřící ve spolupráci s Keithem Richardsem k nejúspěšnější autorské dvojici všech dob. V diskografii kapely najdeme 25 studiových desek a ta poslední Foreign Tunes, ta vyšla nedávno. Ale my se vrátíme pochopitelně do 80. let a já myslím, že tohle je naprosto ideální start do nového 26. červencového dne. Dobré jítro.

0: famózní Ellen Chmar vstává s vámi signál vstříc 26. červencovému dni, 2 minuty před 8:30 a nejznámější lidová pronostika ke svátku svaté Anny zní svatá Anna chladna z rána. Tento den oznamuje, že léto se láme a noci jsou chladnější. To dnešek ale úplně vyvrací, protože už teď po ránu máme venku slunečno 19 stupňů a během dne teploměry ukáží 27 až tropických 31. Tak užívejte léto, dokud jde, léto 2026, to 80-kové, za chvilku z něj Amy Stewart, Jon Evangelis a brzy se taky dočkáte očekávaných událostí.
1: Dovolená v 80-kách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: probouzíte se i díky signálu a to je dobře, protože teď se dozvíte, co přichystala neděle 26. července.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Slovenský prezident Peter Pellegrini odlétá na třídenní státní návštěvu Číny. V pražských Letňanech na turné I'm Back vystoupí americký rapper Pitbull, umělec kubánského původu vlastním jménem Armando Cristian Pérez, využívající ve své tvorbě i plno cover verzí 80-kových hitů, patří k nejpopulárnějším zpěvákům současnosti. Pokračuje úvodní kolo naší nejvyšší fotbalové soutěže. Ve 3 odpoledne do něj vstoupí též obhájci titulu Pražská Slávie, která doma vyzve Slovácko. Večer od 8 je na programu i východočeské derby Hradec Králové Pardubice a do finále dvouhry tenisového turné WTA na pražské Štvanici se sice neprobojovala žádná česká hráčka, ale vynahradí nám to ve čtyřhře dvojice Lucie Havlíčková a Laura Samson. Utkání startuje úderem 11. dopolední a na Štvanici se chystá na 6 000 fanoušků. I my budeme držet palce a vám všem příjemné nedělní ráno.

0: osobní vozidla. Tak tady buďte obezřetní, no a šťastnou cestu se signálem.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio, opět po hodině pojďme na zprávy a začínáme počasím. Nad velkou částí jižní Evropy se bude nadále udržovat velmi teplý vzduch. Od západu sice přijde vzduch chladnější, ten ale může tropické teploty v příštím týdnu přesunout více na sever a zasáhnout tak i Českou republiku. První modely proto naznačují, že na začátku srpna sevře tuzemsko vlna veder. Při slunečném počasí by se mohly teploty znovu vyšplhat na 35 až 40 stupňů Celsia. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Server Seznam zprávy píše, že na květnové tiskové konferenci ministryně řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila také mluvčí města Most. Ve Francii byla v noci na dnešek nařízena evakuace dalších 55 000 obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje už od středy. V zemi je i nadále asi 30 aktivních lesních požárů a spáleno už bylo téměř 100 000 hektarů půdy. S hašením pomáhají také čeští hasiči, kteří spolupracují s francouzským vrtulníkem a slovenskými kolegy.
1: Co se děje v regionu?
2: Novinku pro pěstouny a jim svěřené děti připravila radnice Prahy 6. Rada městské části schválila projekt, který jim zajistí bezplatné vstupy na koupaliště Petinka. Jde o reakci na poptávku ze strany náhradních rodin, kterých Praha 6 eviduje 65. Možnost bezplatného koupání tak využije zhruba 130 dospělých a dětí. Radnice na projekt vyčlenila 100 000 korun.
1: Sport.
2: Ani na druhý pokus se tenistce Tereze Valentové nepodařilo postoupit do finále domácího turnaje v Praze. Semifinálovou porážku s Ukrajinkou Dariou Snigurovou 6-7 a 3-6 brala nasazená pětka těžce. V rozhovoru cítila, že měla navíc.
3: Tak jako já mám o sebe velký očekávání celkem, takže ono to je taky těžký sama se sebou nějak pracovat, ale jako já si myslím, že jsem mohla jít vejš, no.
2: Doplňme, že potíže se zády, které jí trápily v pátečním čtvrtfinále, už Valentovou v sobotu neomezovaly.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I další ranní zprávy doplníme pohledem na počasí. Dnešní den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer se ale mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr dnes bude foukat jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme vysoko, mezi 27 a 31 stupni Celsia. Další zprávy na signálu končí. Otevíráme opět hodinu plnou 80. Hrát vám bude Lukáš.
1: Signál Rádio.
0: Ano, jsem tu moc rád s vámi a v příštích okamžicích přinesu jeden víkendový tip, kam vyrazit, nenechte si ho ujít, nejprve ale se vrátíme ještě do noci se Sandrou, moje jméno je Lukáš Bláha a přeju senzační nedělní jitro.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: víkendový signál, Silinek, vašim uším. Léto je zpátky v plné své kráse a tak máme ideální čas pustit se do tvoření. Na zámku Troja dnes pokračují výtvarné dílny, kde si návštěvníci vyzkouší práci s přírodními i recyklovanými materiály. Láká nás sem kolegyně Lucka Sinková.
1: Ano, kdo má chuť vyměnit obrazovku za štětec, papír nebo přírodní materiály, tak může vyrazit na zámek Troja. Oranžerie zámku vznikla totiž letní kreativní dílna nejenom pro děti, ale i pro nás dospělé. A tvořit se tu dá téměř každý den, tedy i dnes, a na své si přijdou i návštěvníci se zrakovým omezením, protože i pro ně jsou připravené zajímavé aktivity. Zkrátka a dobře, oranžerie se přes léto mění v místo plné nápadů a tvoření úplně pro všechny nadšence. Tak stačí sem dorazit.
0: Ano, ještě než tam vyrazíte a pakliže se vám chce tak nějak ještě malinko spinkat, tak není problém, protože teď vám budu hrát Tasmin Archer a Sleep and Satellite. Příjemné ráno.

0: Chris Isaak nám zpíval i 2 minuty před 9:30. Je s vámi víkend na Signál rádiu a letitý teplotní rekord pro 26. červenec patrně dnes překonán nebude. V roce 1782 bylo 35 stupňů, avšak k té 30, k té se asi hodně přiblížíme, jelikož má být 27 až 31 stupňů. Později raději na sebe buďte obezřetní, jelikož mají přijít nějaké bouřky. A když jsme u překonávání rekordů, tak mimochodem dneska je to 43 let, kdy Jarmila Kratochvílová zaběhla světový rekord v běhu na 800 metrů a je stále platný. Uvidíme, jestli někdy ho vůbec někdo překoná. Asi ano, ale je to neuvěřitelné. 43 let a stále je Jarmila Kratochvílová nejrychlejší ženou na 800 metrů. My si za chvilku zaběhneme za dalšími 80kami, bude dvojice Paul McCartney, Stevie Wonder anebo Judith Mix. Hezké stále ještě nedělní ráno.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Dáváte si víkendový signál a včerejší výkon a porážka od nabuzené zbrojovky Brno 1-3 v úvodním kole naší fotbalové šance ligy příliš tuzemské fanoušky pražské Sparty nepotěšil, jeho vedení jak vysmet. Na druhou stranu ovšem nejspíše přibylo dost příznivců letenskému týmu ze zahraničí po nejdražším přestupu v historii klubu v podobě norského útočníka Jonathana Brauta Brunese. Není tajemstvím, že se jedná o bratrance slavného šutéra Erlinga Haalanda a ten nejprve na Instagramu začal sledovat oficiální účet Sparty a následně sdílel i společné fotografie s Brunsem z dětství. Přidal též snímek z jeho oficiálního focení v rudém spartianském drezu a celý příspěvek, který nazbíral už 100 000 lajků, pak doplnil stručným vzkazem "Dokázali jsme to". Všechno hezké, ale nechtělo to spíš vystužit obranu pražského celku. Ta je nebezpečně děravá. Dangerous.

0: vlnách signálu. Moc pěkná vzpomínka na Freddieho Mercuryho a jeho Queeny. Za 3 minuty a kousek už odbije 10. Honza Navrátil, proto připravil nejnovější zprávy. No a po nich můžu slíbit to nejlepší z 80. let v podobě Pet Shop Boys, Aby nebo Stay to Spot.
1: Signál rádio doprava.
0: A taky míříme na tuzemské silnice v České Kamenici u Děčína, Dukelských hrdinů ulice. Tam jsou v sobě 2 osobní vozidla a bouralo se taky na silnici 220 u Karlových Varů. Tam došlo ke střetu rovněž 2 osobních aut. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Neděle s datem 26. července je v plném proudu, na Signálu je čas na zprávy. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá pouze týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit pouze do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot a nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít také třetí kolo. Cena bitcoinu by se v druhé polovině roku mohla podle expertů výrazně zvýšit až k 90 tisícům nebo 100 tisícům dolarů ze současných zhruba 65 tisíc dolarů. Dlouhodobé cykly, ve kterých

0: do lidí na akci za práva komunity LGBT+, v sobotu večer v Berlíně najelo auto. Tři zranění se nachází v ohrožení života. Policie později informovala, že podezřelý pachatel byl identifikován jako člen islamistické scény města. Zadržen ale zatím nebyl. Německý kancléř Friedrich Merz označil čin za odporný. Jde podle něj o útok na celou společnost.
1: Co se děje v regionu?
0: Pražský Braník se dočká nové tramvajové vozovny. Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Projekt je na začátku příprav. Vozovna, kterou Praha potřebuje, už je zařazená do seznamu připravovaných staveb. Výrazně pomůže provozu na jihu metropole. Odpadne zdlouhavé zajíždění souprav do vzdálených vozoven.
1: Sport.
0: Kordista Martin Rubeš skončil na mistrovství světa v Hongkongu 21. nejlépe ve své kariéře. Další člen bronzového týmu z olympiády v Paříži Jakub Jurka obsadil 34. místo. Rubeš v prvním kole porazil Kanaďana Dylana Frenche 15-13. V dalším souboji už byl ale nad jeho síly světový šampion z roku 2023, Maďar Máté Tamás Koch.
1: Signál Rádio počasí.
0: I další nedělní zprávy doplníme pohledem na počasí. Neděle je s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne a večer se podle meteorologů ale mohou místy vyskytovat přehánky. Vítr dnes bude foukat jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude teplo. Nejvyšší denní teploty naměříme od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 10 hodin dopoledne. Na signálu pokračuje nedělní dopolední plavba 80kami. Kormidlu je Lukáš.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Honzo, díky, a já u pomyslného kormidla dlouho nezůstanu sám, dorazí totiž kolega Martin Čípa a ten pro vás jako vždycky bude mít souhrn všeho podstatného, co se událo na sociálních sítích u hvězd osmdesátek a z té správné dekády hned teď status quo. Dobré dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: víkendový signál zní ve vašich přijímačích a ze Suburbie Pitch Up Boys míříme na sociální sítě s Martinem Čípou.
1: Hvězdy na síti. Na signál rádiu.
2: Dieter Bohlen se vyjádřil v rozhovoru pro německý deník Bild, že by se nebránil comebacku skupiny Modern Talking. Stojí zatím nabídky na uskutečnění koncertního turné a vidina slušného výdělku. Je tedy připraven zakopat válečnou sekeru s druhou polovinou dua, Thomasem Andersem. Ten ale v zápětí na Instagramu vydal prohlášení, že návrat rozhodně neplánuje a chce se soustředit na svou sólovou dráhu. Janet Jackson sdílela příspěvek amerického hudebního webu Paste. Ten vydal seznam nejlepších alb z roku 1986 a její desku Control zařadil na první místo před R.E.M. nebo Madonu. U2 se pouští do taneční hudby. Nahráli nový single s názvem Fireflies s holandským DJem Martinem Garrixem. Společně ho zahráli vůbec poprvé minulý pátek na tanečním festivalu Tomorrowland. Vyjít by měl tento týden. A sítěmi proletělo video, ve kterém Rod Stewart vystupoval na akci k oslavě 50 let britské královské charity. Vzdal hold své dlouholeté kamarádce Bonnie Tyler a zaspíval její song It's a Heartache. Další videa na sítích pak ukazují moment, kdy během střídání stráží před Buckinghamským palácem kapela zahrála megahit Holding Out for a Hero. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: byla Tanita Tykaram přesně v 10:30, jste se Signál rádiem a po parádně slunečném víkendu přijde, nebo lépe řečeno přejde, zítra přes naše území studená fronta. Přeháňky očekávají meteorologové jak v Čechách, tak i na Moravě, kde navíc bude pořádně fučet vítr a denní maxima spadnou na 16 až 21 stupňů. Ale nesu dobrou letní zprávu, v dalších dnech půjdou teploty opět nahoru a od středy dál se dočkáme třicítek. Dál v našem playlistu, jak jinak než osmdesátky, Albano s Romínou Power anebo Phil Collins. Hezké nedělní dopoledne.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio.

0: Posloucháte víkendový signál a pakliže vám zatím schází plány na neděli, pak si můžete udělat výlet do Národního parku Podyjí. Je tam totiž obnovená naučná stezka, na kterou nás teď zavede náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, pojďme na špacír. Návštěvníci Národního parku Podyjí se mohou vydat po obnovené naučné stezce u Popic. Trasa dostala nové jméno i modernější podobu a díky 58 zastavením nabídne více informací o místní přírodě, především o zdejší flóře. Původní naučnou stezku vedoucí z Popic v Národním parku Podyjí nahradila nová trasa s názvem Naučná stezka dřeviny Podyjí. Na celkem 58 zastaveních představuje návštěvníkům stromy, keře i liány typické pro zdejší krajinu. Novinkou jsou také QR kódy, díky nimž si zájemci mohou o místní flóře a přírodě Jižní Moravy přečíst další zajímavosti. Národní park Podyjí má nejvíce druhů rostlin v celé republice. Obnovená naučná stezka propojuje ochranu přírody s moderním environmentálním vzděláváním a místní věří, že bude dlouhá léta inspirovat návštěvníky i školy k objevování jedinečné krajiny Podyjí. Pokud tedy nevíte, co s načatým dnem, vezměte pohodlnou obuv, něco na pití a vyrazte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Partou pánů bez klobouku jsme po vlnách signálu dopluli téměř k 11. Honza Navrátil taky nic na hlavě nemá, ale za to v ní drží aktuální zprávy. Povívám je, jakmile za pár okamžiků odbije celá a pak se můžete opět těšit na hity 80. léta v podání Spandau Ballet, Krále popu nebo Buggles.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak nám to jezdí v Praze tunel Mrázovka. Tam po nehodě osobního vozidla zůstává neprůjezdný pravý pruh a ještě v hlavním městě míříme do Dobronické ulice, protože tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
1: Signál rádio zprávy.
2: Ladíte Signál rádio a teď opět po hodině také další nedělní zprávy. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Více k letos převzatým vozům a lokomotivám už říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: V letošním roce budou dokončeny dodávky

0: 4 na 31 let. Počet firemních bankrotů je v Česku nejvyšší za posledních 9 let. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, o 22% více než ve stejném období loňského roku. Rusko v noci na dnešek zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, přičemž úlomky z raket způsobily požáry alespoň ve třech oblastech. Uvedl to podle agentury Reuters kyjevský starosta Vitalij Kličko. Oběti zatím hlášeny nejsou.
1: Co se děje v regionu?
0: Pražský dopravní podnik už má jasno o tom, kdo nainstaluje klimatizační jednotky do 123 tramvají typu 15T, které zatím žádnou klimatizaci nemají. V tendru zvítězila polská společnost Enika, se kterou už dopravce podepsal rámcovou smlouvu. Cena zakázky je 395,7 milionů korun. Každý rok by mělo být klimatizací vybaveno zhruba 20 tramvajových souprav.
1: Sport.
0: A ve sportu míříme za střelci. Jiří Přívratský skončil na světovém poháru v Changchou čtvrtý v třípolhové střelbě z malorážky. Vítězem je Číňan Chang Changchung, který překonal světový rekord.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Je zprávy v 11 hodin dopoledne, končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. Během odpoledne a večera se mohou ale místy vyskytnout přehánky. Jaké počasí nás bude čekat na začátku dalšího prázdninového týdne, tak to vám řeknu za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátky. Od Lukáše.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A kromě muziky vám brzy přinesu jeden víkendový výzkum ohledně spánku. Spát vám ale určitě nenechá další muzika, protože teď nám to tady velmi rozparádí král popu. Ať máte příjemné nedělní dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl Spandau Ballet, máte ten správný víkendový signál. A já jsem tady poměrně nedávno hovořil o aktuálním trendu rozdělených ložnic, který párům pomáhá ke kvalitnějšímu odpočinku v noci, pakliže třeba jeden z nich chrápe a podobně. Jenže tohle nám mužům prý vůbec nesvědčí. Nejnovější výzkum přinese zjištění, že pánové, kteří spí vedle manželky, mají hlubší a regeneračnější spánek. Společné spaní jim zvyšuje hladinu oxytocínu, snižuje kortizol a stabilizuje dýchání i srdcový rytmus. Zároveň výsledky průzkumu provedeného ve Spojených státech ukázaly, že mnohé ženy uvádějí lepší spaní se psem. Čtyřnozí miláčci je méně ruší během noční regenerace, dokáží se totiž lépe přizpůsobovat jejich režimu a poskytují pocit komfortu a bezpečí. No a já se naopak necítím nějak uražen tím.

0: chvíle a vzpomínka na legendárního Toma Pettyho Learning to Fly. My lítáme pár vteřin před 11:30 víkendem na Signál Rádiu a v příštích chvílích se můžete těšit na speciální 80-kový magneťák nebo polís a dnešní počasí přímo vybízí k nějaké té grilovačce. U toho pochopitelně nemůžeme chybět ani my. Na vaší zahrádce nás krásně můžete dál ladit díky mobilní aplikaci, stahujte si ji do svých telefonů. A mám tu jeden nápad, co hodit na grill. Mohlo by to být tofu, protože téhle poměrně nezdravé potraviny je 26. července světový den. Já to nikdy neskoušel, tak možná, že to ani tak dobrý nápad není. Případně mi dejte vědět, zda už jste někdy tofu ugrilovali a užijte si krásný zbytek nedělního dopoledne.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dávali jsme si bandu v čele se Stingem, kterou Féteru vystřídá tahle extra pecka z našeho kouzelného vzpomínkového přístroje.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Zahrajeme si obrovskou hvězdu druhé poloviny osmdesátek, které patří úctyhodný rekord, když 8 prvních singlů jeho kariéry zamířilo vždy minimálně do top 10 britské hitparády. Do dnešních dnů stále velmi hudebně aktivní, ale my jdeme do úplných začátků. Rok 1987 a potřebný Rick Astley. Whenever you need somebody.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Eddie Grant ve víkendovém vysílání Signálu. 12. na dohled, čekají vás tak polední zprávy, které má u mikrofonu přede mnou v rukou Honza Navrátil. A i v příští hodině se můžete těšit na osmdesátky od Kylie Minogue, Roy Orbisona nebo třeba Bobbyho McFerrina.
1: Signál Radio, doprava.
0: Nejprve ale putujeme do provozu. Na dálnici D8, 36. kilometr ve směru Teplice, se střetly dvě osobní vozidla. Hned tři osobní auta jsou v sobě v Praze na Hlávkově mostu, kde vzhledem k omezení se nám to bude teď velmi silně štosovat, tak pokud můžete, vemte to jinudy. A ještě zůstáváme v hlavním městě, konkrétně na Pražském okruhu, 28. kilometr ve směru Ruzyně, potažmo dálnice D7, tady bourala dvě osobní auta. No ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké poledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. A začínáme smutnou. Zemřel výtvarník Milan Knižák, někdejší ředitel Národní galerie a bývalý rektor Akademie výtvarných umění. Bylo mu 86 let. O jeho úmrtí informoval ministr zahraničí Petr Macinka.

0: zdrojů. Jedna žena zemřela a dalších 16 lidí je zraněných poté, co do lidí na akci za práva komunity LGBT+ v sobotu večer v Berlíně najelo auto. Německý kancléř Friedrich Merz označil čin za odporný. Jde podle něj o útok na celou společnost. Doplňme, že pachatel nebyl dopaden.
1: Co se děje v regionu?
2: Nový bytový dům, který nabídne 62 bytových jednotek, postaví radnice Prahy 7. Dům bude stát v ulici Za Papírnou nedaleko stanice metra Nádraží Holešovice. Bydlení v něm naleznou handicapovaní seniori, samoživitelky, rodiny ohrožené ztrátou bydlení a nebo preferované profese, jako třeba hasiči, učitelé, zdravotníci nebo policisté. Stavba vyjde na 250 milionů, 170 milionů pokryje dotace.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezóny ztratili. V prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1-3. Viktorka, která vyhlásila útok na titul, prohrála v lize s Libercem poprvé po 5 zápasech. Podle trenéra Viktorie Martina Hyského byla důvodem prohry chybně složená sestava.
3: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se dneska prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili. Upřímně říkám, že jsem čekal, že to už svoje líp vyladěný, líp připravený, ale bohužel to tak nebylo.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A v poledních zprávách přidávám také pohled na počasí. Neděle je polojasná s teplotami i kolem 28 stupňů Celsia. Odpoledne a večer se ale mohou místy vyskytnout přehánky. Zítřejší den, tedy pondělí, bude s oblačností a občasným deštěm nebo s přehánkami. Odpoledne ale bude oblačnost i srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu a teploty klesnou na 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Díky moc, Honzo, i ode mě a Ničkám pochopitelně stále jen to nejlepší k dnešnímu svátku a vám všem pohodové 26. červencové už odpoledne, ve kterém vás vezmu do Německa za jednou neodolatelnou nabídkou. Nenechte si ji ujít, skvělý poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Víkendový signál je to, co slyšíte, a možná jste si taky oblíbili seriál Osada a napadlo vás, že byste si nějakou takovou chatičku v ní pořídili. A v německé spolkové zemi Durynsko byste se dokonce teoreticky mohli obejít bez nechtěných sousedů. Tam je totiž na prodej dokonce celá taková osada za pouhých přepočtu 9,4 milionů korun, což by odpovídalo ceně poloviny běžného dvojdomku. Jde o areál, který v dobách komunistické NDR sloužil jako mládežnické rekreační středisko, obklopený krásnými loukami a lesem s napojením na elektřinu i vodu. Celkem tedy idylické místo. Jak už to tak ale bývá, skrývá se ve zmíněné nabídce jeden háček. Nemá totiž schválený rozvojový plán, což podle současného majitele zatím brání naplnění jakéhokoliv projektu. Proto ta nízká cena. No, já už vás teď zdravím na všechny vaše víkendové chaty a chalupy i vaše nejmenší, které když chcete vzít do nějaké té chatové osady, tak se domnívají, že se dočkají konečně zase virtuálního světa, protože ukazatel čtou jako četovou osadu.

0: Přesně v půl jedné jste se Signál rádiem, no a tohle byl důkaz o tom, že každý podvrh se nakonec ukáže, byly vanily, ale vzpomínka tato byla exkluzivní. A když jsme u toho vzpomínání, tento den v roce 1855 Božena Němcová vydala knížku Babička, která se stala velmi oblíbenou, byla taky několikrát sfilmována a právě dnes, 26. července, je Světový den prarodičů, tedy právě dědečků a babiček. Tak je zdravíme, doufám, že posloucháte 80. a za chvilku si užijete Johna Lennona a nebo vem. Dobré odpoledne.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio.

0: těsně před 12:45 z vysílání víkendového signálu. Tak to byl John Lennon Woman. Já doufám, že vám nebude vadit, že přede mnou Woman nesedí. Je tady Áďa Adam, kterému už jsem opravdu pustil i mikrofon dokonce.
1: Čau, Luky, ano, už můžu konečně mluvit.
0: Přesně tak, to nebyl záměr.
1: Ano.
0: Nicméně, já se tě chci zeptat, protože o tobě ví, že jsi, se už ví, že jsi herec. Dokonce nejenom herec, ty jsi i scénárista. A občas i režisér, je to tak?
1: Ano, občas od všeho trochu a říkám si, že by bylo fajn dělat i šatnářku třeba a podobně. No. Jako já rád dělám úplně všechno.
0: Cokoliv prostě kolem
1: divadla. Cokoliv.
0: A to je skvělý.
1: Není to kvůli tomu, že nemám lidi, ne. Samozřejmě.
0: A že nemáš peníze. Že bys tam rád dělal všechno.
1: Ano.
0: Ne, já jsem se tě chtěl zeptat v téhle souvislosti, protože dneska má Saša Rašilov mladší, tedy ze slavné herecké dynastie, 54. narozeniny, tak jsem si říkal, jestli třeba on by byl takovým tím vysněným hercem nějaké tvé hře, jakožto režisera. No máš nějakého herce českého, který bys rád obsadil?
1: Určitě Saša Rašilov, to by byla výborná volba, přeju všechno nejlepší mimochodem. Nevím, jestli takhle úplně přemýšlím, jako jestli mám nějakého herce vysněného.
0: Že bys někomu jako napsal přímo na tělo. No.
1: Tak můj velký vzor je třeba Ivan Trojan, to je opravdu skvělý herec.
0: Tak Ivane, jestli nás poslouchá.
1: No, tak toho obsadit jednou do nějaké své divadelní hry, to by byl opravdu velký úspěch, si myslím. Uvidíme, no.
0: Možná i velké sousto, ale proč ne?
1: Proč ne, no.
0: Tak. Přesně tak, není malých snů.
1: Třeba nás slyší a třeba pak napíše, jo.
0: Přesně tak, dneska je mimochodem den seniorů, ne, ale... Tak Ivanovi už taky pár let je, no, co si budeme povídat, no tak jo. Tak zdravíme. Všechny posluchače.
1: No, teď už
0: ho neobsadíš nikdy. Ale za to tady budeš samozřejmě po 13. hodině a doužij si vysílání. I vy posluchači, užijte si dnešní odpoledne, které má být ještě krásné, snad se později nepokazí, Lukáš Bláha se loučí a brzo na signálu, ahoj.

0: Roxette nám hráli na Signál Rádio, kde si povíme o novinkách v dopravě, poté nás čekají zprávy a v příští hodině nám tady budou v reproduktorech znít další parádní osmdesátky. Hrát tam tady budou například Freddie Mercury, ABBA nebo UB40.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jižní spojka v Praze hlásí nehodu 3 osobáků a neprůjezdný levýzdní pruh u ulice Černokostelecká. Pozor si dávejte v hlavním městě i na nehodu v ulici Patočkova, kde se srazila 2 osobní auta. Ze studia Signál Rádia vám přejeme šťastné víkendové cesty.
1: Rozhovory na Signál Rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz. Když slyšíš tohle...

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne, je s vámi Signál Rádio, 13. hodina je tady, pojďme na zprávy. Zemřel výtvarník Milan Knižák, někdejší ředitel Národní galerie a také bývalý rektor Akademie výtvarných umění. Bylo mu 86 let. O jeho úmrtí dnes informoval ministr zahraničí Petr Macinka. Ve svém tradičním nedělním videu premiér Andrej Babiš řekl, že prezident Petr Pavel by mohl jít příkladem a začít šetřit. Téměř celé video věnoval prezidentově vetu z tohoto týdne, kterým prezident vrátil sněmovně zákon, který rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Podle Babiše prezident ekonomice nerozumí a jde tak pouze o pokračování boje proti současné vládě. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivňují provoz vlaků. Omezen je mezi Kolínem a Přeloučí. Regionální vlaky Českých drah tu nahrazují v části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě tratě jet se zpožděním. Omezení tu potrvají až do konce července. Rumunská stíhačka F-16 dnes nad Černým mořem sestřelila dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Na síti X to oznámilo ministerstvo obrany této členské země Severoatlantické aliance. Jde už v pořadí o třetí dron, který od pátku rumunské letectvo zneškodnilo.
0: Co se děje v regionu?
1: Cesta lanovkou na Pražský Petřín podraží, zatímco starou lanovou dráhou se cestující svezli za 60 korun, tak novou se bude jezdit za rovnou 100 korun. Připomeňme, že lanovka je od září 2024 mimo provoz. Na trati, která prošla rekonstrukcí, se aktuálně testují nové vozy vyrobené ve Švýcarsku. První cestující by se lanovou dráhou měli svést letos v září.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na beach. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová totiž porazili ve finále Pro Tour Challenge Shanklu Ukrajinky Davidovou a Chmilovou 2-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Další odpolední zprávy doplňujeme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami kolem 28 stupňů Celsia. Začátek dalšího prázdninového týdne nám nabídne oblačnou oblohu. Zítra počítejme s občasným deštěm nebo s přeháňkami, které ale budou odpoledne ustávat. Nejvyšší denní teploty během pondělka naměříme mezi 19 a 24 stupni Celsia. Zprávy ve 13 hodin končí, pokračujeme 80.
0: Signál Rádio.
2: Posloucháte odpolední Signál Rádio, máme 26. července, svátek slaví Aničky a my vám i tento den budeme hrát další

0: Ladíte vlny Signál Rádia. Pražská zoo posetnění má úplně jinou atmosféru než přes den. I dnes nabízí možnost vyrazit na noční prohlídku a zjistit, co dělají zvířata, když většina už dávno spí. Vyrazila jsem i naše kolegyně Lucie Sinková. Luci, povíš nám teda, co tam můžeme čekat v té pražské zoo? Už to vidím. Luci, slyšíme se.
1: S průvodcem se vydáte za tajemstvím nočního života v zoo a jejich obyvatel. Podíváte se třeba, jak zvířata odpočívají, když padne tma, co se děje ve výbězích po zavírací době a jak se některé druhy chovají, když si myslí, že jsou prostě návštěvníci fuč. V pražské zoo dneska neplatí, že s večerem všechno utichne. Někteří obyvatelé zahrady naopak právě ožívají. Jo, a abych nezapomněla, prohlídky trvají zhruba hodinu a půl, tak pokud nepospícháte do Hajan, tak zaměřte dneska do zoo.
0: Luci, tak moc děkujeme za tenhle příjemný tip, zvláštní a zajímavý tip. Teď už tady bude Susan Vega, tak si užijte společně s námi odpoledne na Signál Rádiu.

0: Jste se Signál rádiem, kde si už za pár minut povíme, o čem nám bude dnes večer vyprávět David Černý v rámci pořadu Miluju Prahu. Tentokrát uslyšíme příběh o tom, jak se z obyčejných řezníků stali vážení měšťané. Více už za chvíli a k tomu nám tady budou do konce této hodiny ještě například hrát Sandra, Rod Stewart nebo Nick Kershaw.
1: Signál Radio vysílá také digitálně v DAB+. Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk. DAB+. To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě. Poslouchejte Signál Radio také digitálně v DAB+. Po celém Česku. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Rod Stewart nám hrál na Signál Rádiu, kde nás čeká dnes od 17 hodin další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát navštívíme Masnou ulici, nejstarší a historicky nejvýraznější ulici v centru naší metropole. Její řeznická minulost sahá až do středověku. Mluvit se bude o tom, jak se za jejím vznikem stál král Jan Lucemburský, který řezníkům udělil privilegium používat ve znaku českého lva. Dozvíme se také, jak se z obyčejných řezníků stali vážní měšťané. Zajímavostí bude ale více, tak si poslechněte poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signále Rádiu.

0: S vámi byli Pet Shop Boys na Signál Rádio, kde se teď podíváme na silnice a potom na zprávy s Honzou Navrátilem. Už zanedlouho si tu budeme opět hrát ty nejlepší osmdesátky. Z nich nám tady budou například OMD, Michael Jackson nebo George Harrison.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrní buďte na D1 na 192. kilometru ve směru do Prahy, kde proběhla srážka 3 osobních aut. Měl by tam být kvůli tomu neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se i v Brně v ulici Bystrická, kde by nehoda dodávky a motorky mohla částečně bránit v provozu. Bezpečnou jízdu přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio, opět po hodině pojďme na zprávy a začínáme počasím. Nad velkou částí jižní Evropy se bude nadále udržovat velmi teplý vzduch. Od západu sice přijde vzduch chladnější, ten ale může tropické teploty v příštím týdnu přesunout více na sever a zasáhnout tak i Českou republiku. První modely proto naznačují, že na začátku srpna se vře tuzemsko vlna veder. Při slunečném počasí by se mohly teploty znovu vyšplhat na 35 až 40 stupňů Celsia. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Server Seznam zprávy píše, že na květnové tiskové konferenci ministryně řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila také mluvčí města Most. Ve Francii byla v noci na dnešek nařízena evakuace dalších 55 000 obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje už od středy. V zemi je i nadále asi 30 aktivních lesních požárů a spáleno už bylo téměř 100 000 hektarů půdy. S hašením pomáhají také čeští hasiči, kteří spolupracují s francouzským vrtulníkem a slovenskými kolegy.
1: Co se děje v regionu?
2: Novinku pro pěstouny a jim svěřené děti připravila radnice Prahy 6. Rada městské části schválila projekt, který jim zajistí bezplatné vstupy na koupaliště Petinka. Jde o reakci na poptávku ze strany náhradních rodin, kterých Praha 6 eviduje 65. Možnost bezplatného koupání tak využije zhruba 130 dospělých a dětí. Radnice na projekt vyčlenila 100 000 korun.
1: Sport.
2: Ani na druhý pokus se tenistce Tereze Valentové nepodařilo postoupit do finále domácího turnaje v Praze. Semifinálovou porážku s Ukrajinkou Dariou Snigurovou 6-7 a 3-6 brala nasazená pětka těžce. V rozhovoru cítila, že měla navíc.
3: Tak jako já mám o sebe velký očekávání celkem, takže ono to je taky těžký sama se sebou nějak pracovat, ale jako já si myslím, že jsem mohla jít veš, no.
2: Doplňme, že potíže se zády, které jí trápily v pátečním čtvrtfinále, už Valentovou v sobotu neomezovaly.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Neděle je s jasnou až polojasnou oblohou, teploty měříme i kolem 30 stupňů Celsia. Začátek dalšího prázdninového týdne bude s oblačností a občasným deštěm nebo s přehánkami. Během zítřejšího odpoledne bude oblačnost i srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 8 metrů za sekundu a oproti dnešku se ochladí. Nejvyšší teploty v pondělí naměříme mezi 19 a 24 stupni Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Pokračujeme osmdesátkami.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Neděli trávíte na vlnách Signál Rádia, kde vás dnešními osmdesátkami provází moderátor Áda Adam. Taky milujete ovocné knedlíky a znáte historii tohoto lahodného symbolu české kuchyně? Už za pár minut

Posloucháte Signál Radio, legenda české kuchyně. Tak by se dali asi pojmenovat slavné ovocné knedlíky, na kterých si pochutnával i český spisovatel Jan Neruda, který o nich mimochodem napsal i jeden ze svých fejetonů. A kde se vlastně vzali? První zmínku o asi nejtypičtějších švestkových najdete údajně v kuchařce ze 17. století. V 19. století se pak mnoho lidí z Čech a Moravy stěhovali do sousedního Rakouska a kromě jiných věcí si sebou nezapomněli vzít i svá některá jídla. Víni české pokrmy zachutnali a ovocné knedlíky si zamilovali i představitelé Habsburského dvora. Jedním z nich byl i František Ferdinand d'Este. Na jehož pověst, nebo počest, se prý na zámku Konopiště koná v srpnu i slavnost ovocných knedlíků. Tak co, zakousnete se také do kusu české historie? Se švestkami, menunkami nebo borůvkami? Všechny budou chutnat lépe s naší hudbou na Signál Rádiu.

0: doznívají OMD a kde nás bude i nadále provázet další báječná muzika z minulých let, jako například Modern Talking, Tears for Fears nebo Whitney Houston. K tomu se podíváme už za pár minut na podceňované letní destinace, které určitě stojí za návštěvu. Tak poslouchejte Signál Rádio.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

A víkendu máte naladěné signál rádio. Kam na dovolenou bez enormního tlaku turistů? Krétu, Katalánsko nebo Jadran raději proto zmiňovat nebudeme. Krásným prostředím i autenticitou místa vynikající další, jako například japonská Okinawa, o které se mluví také jako o Karibiku Asie. Tropické pláže s tyrkysovým mořem vás prostě uchvátí. Nádhernou krajinou a průzračnou vodou dominuje i Sardinie, která navzdory svému půvabu nebývá prý tolik přeplněná davem návštěvníků. Kromě tipu, kam vyrazit, nabízíme i úžasnou hudbu z let 80., kterou můžete poslouchat i na pláži. Stačí mít k tomu naší mobilní apku. A jestli ji ještě nemáte, stačí si ji zdarma stáhnout přes Google Play nebo App Store. Pak už nás můžete mít neustále při sobě. Krásné 80. léto vám přeje Signál Rádio.

0: kde máme pár minut před 15. hodinou, no jednu minutu dokonce před 15. Honza Navrátil je už připravený na další zprávy a v příští hodině se můžeme těšit na to nejlepší z osmdesátek, například na Club Nuo, Ross Lawrence nebo Joe Cockera.
1: Signál Rádio Doprava.
0: D1 hlásí na 35. kilometru ve směru do Prahy nehodu dvou osobáků. Dávejte si tam pozor za volantem, měl by tam být hustější provoz a mohli byste se tu pár minutek zdržet. Šťastné a hlavně bezpečné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Neděle s datem 26. července je v plném proudu, na signálu je čas na zprávy. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá pouze týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit pouze do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot a nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít také třetí kolo. Cena bitcoinu by se v druhé polovině roku mohla podle expertů výrazně zvýšit až k 90 tisícům nebo 100 tisícům dolarů ze současných zhruba 65 tisíc dolarů. Dlouhodobé cykly, ve kterých funguje kryptoměnový trh, přibližuje ředitel směnárny Anycoin Martin Stránský.
3: Současný vývoj ceny bitcoinu je typickou ukázkou toho, že kryptoměnový trh funguje v dlouhodobých cyklech. Domnívám se, že za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři vybírali svoje zisky. Neustále nás ovlivňuje zvýšená geopolitická nejistota. Zároveň je opatrnější měnová politika americké centrální banky.
2: Jedna žena zemřela a dalších 16 lidí je zraněných poté, co do lidí na akci za práva komunity LGBT+ v sobotu večer v Berlíně najelo auto. Tři zranění se nachází v ohrožení života. Policie později informovala, že podezřelý pachatel byl identifikován jako člen islamistické scény města. Zadržen ale zatím nebyl. Německý kancléř Friedrich Merz označil čin za odporný. Jde podle něj o útok na celou společnost.
1: Co se děje v regionu?
2: Pražský Braník se dočká nové tramvajové vozovny. Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Projekt je na začátku příprav. Vozovna, kterou Praha potřebuje, už je zařazená do seznamu připravovaných staveb. Výrazně pomůže provozu na jihu metropole. Odpadne zdlouhavé zajíždění souprav do vzdálených vozoven.
1: Sport.
2: Kurdista Martin Rubeš skončil na mistrovství světa v Hongkongu 21. nejlépe ve své kariéře. Další člen bronzového týmu z olympiády v Paříži Jakub Jurka obsadil 34. místo. Rubeš v prvním kole porazil Kanaděna Dylana Frenche 15-13. V dalším souboji už byl ale nad jeho síly světový šampion z roku 2023. Maďar Máté Tamás Koch.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Odpoledne je s jasnou až polojasnou oblohou a teplotami i kolem 30 stupňů Celsia. Pondělní den nám nabídne oblačnou oblohu. Zítra počítejme s občasným deštěm nebo s přeháníkami. Odpoledne ale budou oblačnost i srážky ustávat. Vítr bude zítra foukat od severozápadu a oproti dnešku se ochladí. Nejvyšší teploty naměříme od 19 do 24 stupňů Celsia. Další zprávy končí. Hezkou neděli.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.

0: vysílání Signál Radio. Poslední červencový víkend pomalu končí, ale už se můžete těšit na ten příští. 1. srpna si udělejte čas a zajděte na něco opravdu dobrého. Na akci potkáte i našeho jihomoravského kolegu Luďka Samanu Urbánka.
1: Hezký dobrý den, dnes začnu vůněmi a ne ledajakými. Možná ještě nemáte chuť na jídlo, ale po vyslechnutí mé pozvánky svůj názor rozhodně změníte. Já vás totiž zvu na guláš a vybírat můžete z rozličných druhů a na své si přijdou i ti, co masu třeba neholdují. Vydáme se do Pozoříc, což je dědina kousek za Brnem. Tam se totiž příští týden v sobotu koná už 14. ročník oblíbeného gulášfestu. Naše rádio bude samozřejmě na místě a bude vše zodpovědně ochutnávat. Říkám to raději s předstihem, protože i vy se ještě stále můžete soutěže o nejlepší guláš zúčastnit. Informace naleznete na webovkách jezerskýkotlík.cz. Připraven bude na místě opět bohatý kulturní program a o vaši pohodu se budou starat po celý den bezva kapely různých žánrů, od folku po rock'n'roll. Začíná se v pravé poledne, místní se jistě zapojí do tance u muziky oblíbené Lehké nohy a ti, co rádi třesou koleny, si zadovádí na rokec v podání skupiny Papakult. Kapel zahraje celkem 5, tak nezapomeňte, sraz je příští sobotu v Pozořicích na Dělňáku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Eurythmics s námi byli na Signál Radio, kde pro vás hrajeme to nejlepší z 80. let. Ještě v této hodině vám tady budou znít například Madonna, Kim Wilde nebo Soul Sister. K tomu se už za pár minut také si povíme, o čem bude rozhovor od 18. hodiny a kdo bude hostem. Tak držte signál.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

odpoledne trávíte na Signál Rádiu, kde už dnes v 18 hodin nás čeká poutavý rozhovor. Tentokrát přivítáme hned dva vzácné hosty, herecké manžele Evu Hruškovou a Jana Přeučila. Oblíbená dvojice už více než 22 let rozdává radost nejen na divadelních prknech, ale také dětem po celé republice. V rozhovoru zapomínáme na legendární černobílou popelku, připomeneme si nezapomenutelného čertíka Bertíka a budeme si povídat také o tom, jak se dá skloubit dlouholeté manželství se společným cestováním i pracovním životem. Řeč ale přijde i na řadu dalších zajímavých témat. Nenechte si proto ujít rozhovor kolegyně Lucie Sinkové s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem u nás na Signál Rádiu od 18 hodin.

0: Signál Rádio jsme si hráli Soft Cell, teď se vydáme za novinkami v dopravě a poté si budeme hrát další jedinečné osmdesátky. Mikrofonu se chopí například Blondie, Pet Shop Boys nebo Alphaville.
1: Signál Rádio doprava.
0: Praha hlásí nehodu v ulici Škrétová, kde proběhla srážka dvou osobních aut. Buďte tam při projíždění opatrní. Bezpečné jízdy vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ladíte Signál Rádio a teď opět po hodině také další nedělní zprávy. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Více k letos převzatým vozům a lokomotivám už říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo, nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagóny.
1: Dodejme, že od roku 2022 pořídil národní dopravce přibližně 700 nových vozidel. Díky tomu snížil průměrné stáří vlaků ze 34 na 31 let. Počet firmních bankrotů je v Česku nejvyšší za posledních 9 let. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o 9%. Soudy zároveň letos do konce června přijali 678 insolvenčních návrhů, o 22% více než ve stejném období loňského roku. Rusko v noci na dnešek zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, přičemž úlomky z raket způsobily požáry alespoň ve třech oblastech. Uvedl to podle agentury Reuters kyjevský starosta Vitalij Kličko. Oběti zatím hlášeny nejsou.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský dopravní podnik už má jasno o tom, kdo nainstaluje klimatizační jednotky do 123 tramvají typu 15T, které zatím žádnou klimatizaci nemají. V tendru zvítězila polská společnost Enika, se kterou už dopravce podepsal rámcovou smlouvu. Cena zakázky je 395,7 milionů korun. Každý rok by mělo být klimatizací vybaveno zhruba 20 tramvajových souprav.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za Střelci. Jiří Přívratský skončil na světovém poháru v Changchou čtvrtý v třípolhové střelbě z malorážky. Vítězem je Číňan Chang Changchung, který překonal světový rekord.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami i kolem 30 stupňů Celsia. Odpoledne a večer se ale mohou místy vyskytnout přehánky. Další prázdninový týden odstartujeme s oblačností a s občasným deštěm nebo s přehánkami, které ale budou během zítřejšího odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká severozápadní rychlostí maximálně do 8 metrů za sekundu a oproti dnešku teploty poněkud klesnou. Měřit je budeme od 19 do 24 stupňů Celsia. Tolik další zprávy. Hezké nedělní odpoledne se Signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.

Jste ve společnosti Signál Rádia. Kdo pracoval v restauraci nebo zná dobře nějakého číšníka, nejspíš už slyšel příběh o tom, jak si lidé takhle něco občas odnesou domů na památku. Asi nikoho nepřekvapí, že si hosti vezmou třeba kovové brčko, omáčku, sáčku nebo půl litr. Ale to by asi nebylo nic, co by nás vyloženě zaskočilo. Ale některé restaurace si zapisují kuriozní, ale přesto docela časté momenty do kroniky, jako když jim zmizí například obraz ze stěny nebo dokonce květiny i s květináčem. Jestli nás poslouchá nějaký restauracér, tak doufáme, že si od vás návštěvníci odnáší pouze plné žaludky a příjemný zážitek. Ten si můžete vzít i od nás společně s našimi osmdesátkami na Signál Rádiu.

0: Hladíte vlny Signál rádia, kde nám budou hrát další skvělé osmdesátky. Náš playlist už za chvíli nabídne například Erasure, Abu nebo YouTube. Také ale pro vás vybereme něco speciálního v rámci našeho magneťáku, a to už za pár minut. Tak buďte i nadále s námi.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

0: Ranger opouští mikrofon Signala Rádia, kde si teď opět připomeneme, co se kdysi nahrávalo na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Bude to opravdu super, dáme si totiž jednu fakt velkou osmdesátku klasiku s nezaměnitelnou basovou linkou, a to hit Superfreak od Ricka Jamese. Je to skvělá ukázka osmdesátkového funku a nakažlivého rytmu, který je dnes stálicí na tanečních parketech, ale i ve filmových a seriálových soundtrackích. Užijte si společně s námi další unikátní hitovku na naše Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tohle je Signál Radio, kde se podíváme, jak to vypadá na silnicích, a v příští hodině nám tady budou znít další hvězdy z osmdesátek, jako například Huey Lewis and the News, Jennifer Rush nebo Bonnie M.
1: Signál Radio, doprava.
0: Vášenou nehodu máme na D1 mezi 38. a 37. kilometrem ve směru do Prahy, kde proběhla srážka osobáku a motorky. Dávejte si tam na sebe pozor. Přehledy o dopravních situacích máte na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Desítky hasičů dokončují likvidaci požáru 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic. Skrytá ohniska budou hasiči hasit a monitorovat celý dnešní den. Normandské pláže, kde se 6. června v roce 1944 vylodila spojenecká vojska, byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Na seznam byl zapsán také řecký Olymp a starověká japonská města Asuka a Fuji. Organizace o tom rozhodla na zasedání v Jižní Koreji. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského chce Rusko přijmout 30 000 severokorejských vojáků. Bojovat by měli ve válce proti Ukrajině. Rusové údajně nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů. Jedna žena zemřela a dalších 16 lidí je zraněných poté, co do lidí na akci za práva komunity LGBT+ v sobotu večer v Berlíně najelo auto. Německý kancléř Friedrich Merz označil čin za odporný, jde podle něj o útok na celou společnost. Doplňme, že pachatel nebyl dopaden.
1: Co se děje v regionu?
2: Nový bytový dům, který nabídne 62 bytových jednotek, postaví radnice Prahy 7. Dům bude stát v ulici Za Papírnou nedaleko stanice metra Nádraží Holešovice. Bydlení v něm naleznou handicapovaní, seniori, samoživitelky, rodiny ohrožené ztrátou bydlení a nebo preferované profese, jako třeba hasiči, učitelé, zdravotníci nebo policisté. Stavba vyjde na 250 milionů, 170 milionů pokryje dotace.
1: Sport.
2: Ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezóny ztratili. V prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1-3. Viktorka, která vyhlásila útok na titul, prohrála v lize s Libercem poprvé po 5 zápasech. Podle trenéra Viktorie Martina Hiského byla důvodem prohry chybně složená sestava.
3: Beru to na sebe. Rozhodl jsem se pro nesprávnou úplně základní sestavu. Musím říct, že jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se dneska prezentovali celý ten zápas, jakým způsobem jsme inkasovali branky, protože to bylo hrozně laciný. Liberci jsme to hrozně usnadnili. Upřímně říkám, že jsem čekal, že to mužstvo je líp vyladěný, líp připravený, ale bohužel to tak nebylo.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je polojasno, místy se ale mohou vyskytnout přehánky, vítr fouká od jihu a teploty měříme i kolem 30 stupňů Celsia. Pondělní den bude oblačný s občasným deštěm nebo s přehánkami, během odpoledne ale budou oblačnost i srážky zítra ustávat. Teploty klesnou na 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 17 hodin, posloucháte Signál Rádio, no a teď další hodinu plnou osmdesátek.
1: Signál Rádio.

0: Ani pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát uslyšíme příběh o tom, jak se z obyčejných řezníků stali vážení měšťané. Tak nás mějte i nadále naladěné.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Radio, které nabízí další zajímavé povídání o Praze s kolegou Davidem Černým.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes vás zavedu do Masné ulice na Staré Město pražské. Ulice, která spojuje Dlouhou a Rybnou, patří k nejstarším a historicky nejvýraznějším uličkám v centru města. Jak název ulice napovídá, bývalo zde drsné, hlučné a nevonící centrum pražského obchodu s masem. Oficiálně své jméno dostala Masná ulice až v roce 1870, ale její řeznická historie sahá až do hlubokého středověku. Už za vlády krále Jana Lucemburského na začátku 14. století vznikly masné krámy. Právě za jeho vlády získali řezníci výsady, které z nich udělali nejváženější, nejbohatší a nejvlivnější řemeslnický cech v Praze. Byl to klasický středověký obchod něco za něco. Král potřeboval lojalitu a vojenskou sílu a řezníci ochranu svého podnikání a prestiž. Vše začalo hned na samém počátku Janovy vlády v Čechách. Mladý Lucemburk musel o český trůn bojovat s Jindřichem Korutanským, který držel Prahu. Když Janovo vojsko v listopadu 1310 přitáhlo k Praze, situace byla napjatá. Podle historických pramenů a pověstí to byli právě pražští řezníci, kdo tehdy vzali do rukou své těžké široké řeznické sekery a pomohli Janovi otevřít město. Prosekali zevnitř zatarasenou bránu svatého Františka, rozehnali korutanskou stráž a vpustili Jana Lucemburského do Prahy. Řezníci pak králi věrně sloužili i v dalších bitvách. Kdykoliv král potřeboval rychlou a tvrdou městskou domobranu, řezníci se svými sekerami a jatečními noži stáli v první linii. Jan Lucemburský na své zachránce a věrné bojovníky nezapomněl. Udělal jim privilegium, které neměl žádný jiný cech. Řezníci dostali do znaku stříbrného dvouocasého lva v červeném poli, tedy samotný symbol českého království. Jediným rozdílem bylo, že cechovní lev držel v tlapách řeznickou sekeru Širočinu. Mít ve znaku panovnického lva byla pro řemeslníky nepředstavitelná čest, která je okamžitě vyzdvihla nad všechny ostatní pražské cechy. Jan Lucemburský pomohl řezníkům i ekonomicky, aby udělal přítr živelnému a nehygienickému prodeji masa po celé Praze, nechal pro ně v roce 1325 vybudovat centralizované masné krámy u tehdejšího kláštera svatého Jakuba. Tím jim zajistil obrovský monopol. Nikdo na Starém Městě nesměl prodávat maso jinde, než v těchto schválených chodcích. Řezníci díky tomu pohádkově zbohatli. Z drsných chlapů odjatek se stali vážení měšťané, kteří vlastnili výstavní domy a mluvili do správy celého města. Pokaždé, když do Prahy vyjížděl nový český král k usmíření nebo korunovace, jako prvního u městských bran vítala ozbrojená garda staroměstských řezníků se svými naleštěnými sekerami a praporcem s dvouocasým lvem. Jan Lucemburský tak v roce 1310 položil základ tradici, která v Praze, Masné ulici, spolehlivě fungovala dalších 500 let. Pro Signál Radio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Radio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Signál Rádio jsme si hráli další parádní muziku, která nám zpříjemňovala dnešní den 26. července, kdy mají svátek Aničky. A ačkoliv všeobecně známá pranostika tvrdí svatá Anna chladná z rána, dnes se to úplně netrefilo s realitou. Naopak jsme mohli zažít poměrně dost horký víkend, kdy jsme překročili i tropickou třicítku. A i když by se mělo zítra ochladit, příští týden bude převážně ve znamení také velmi teplých dnů. Už od čtvrtka bychom se mohli přehoupnout až na 630 stupňů nad nulou. Pohodové 80kové léto vám přeje Signál Rádio.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hezký poslech Signál Rádia, kde nám dohrávají Bee Gees a pomalu doznívá i mé vysílání, ale už od 18. hodiny tu pro vás bude poutavý rozhovor. Tentokrát přivítáme hned dva vzácné hosty, herecké manželé Evu Hruškovou a Jana Přeučila. V rozhovoru zazpomínáme na legendární černobílou popelku, připomeneme si nezapomenutelného čertíka Bertíka a budeme si povídat také o tom, jak se dá skloubit dlouholeté manželství se společným cestováním i pracovním životem. Nenechte si proto ujít rozhovor kolegyně Lucie Sinkové u nás na Signále Rádiu už od 18 hodin.

0: Michael Jackson nám hrál na Signál Rádio, kde už pomalu opouštíme mikrofon a než tak udělám, podíváme se ještě, jak to vypadá na silnicích. V příští hodině se můžete těšit na rozhovor kolegyně Lucie Sinkové, doprovázený například Georgem Michaelem, Lionelem Richiem nebo Eltonem Johnem.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v hlavním městě v ulici v Holešovickách, kde narazil osobák do svodidel. Buďte tam na sebe velmi opatrní. Signál Rádio vám přeje šťastné a především bezpečné nedělní cesty. Áda Adam se s vámi loučí, přeji vám hezký poslech zajímavého rozhovoru, doprovázený další skvělou muzikou z 80.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, i s 18. hodinou pro vás na Signálu máme zprávy. Zemřel výtvarník Milan Knižák, někdejší ředitel Národní galerie a také bývalý rektor Akademie výtvarných umění. Bylo mu 86 let. O jeho úmrtí dnes informoval minister zahraničí Petr Macinka. Ve svém tradičním nedělním videu premiér Andrej Babiš řekl, že prezident Petr Pavel by mohl jít příkladem a začít šetřit. Téměř celé video věnoval prezidentově vetu z tohoto týdne, kterým prezident vrátil sněmovně zákon, který rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Podle Babiše prezident ekonomice nerozumí a jde tak pouze o pokračování boje proti současné vládě. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivňují provoz vlaků. Omezen je mezi Kolínem a Přeloučí. Regionální vlaky Českých drah tu nahrazují v části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě tratě jet se zpožděním. Omezení tu potrvají až do konce července. Rumunská stíhačka F-16 dnes nad Černým mořem sestřelila dron, který narušil rumunský vzdušný prostor. Na síti X to oznámilo ministerstvo obrany této členské země Severoatlantické aliance. Jde už v pořadí o třetí dron, který od pátku rumunské letectvo zneškodnilo.
0: Co se děje v regionu?
1: Cesta lanovkou na pražský Petřín podraží, zatímco starou lanovou dráhou se cestující svezli za 60 korun, tak novou se bude jezdit za rovnou 100 korun. Připomeňme, že lanovka je od září 2024 mimo provoz. Na trati, která prošla rekonstrukcí, se aktuálně testují nové vozy vyrobené ve Švýcarsku. První cestující by se lanovou dráhou měli svést letos v září.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na beach. Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová totiž porazili ve finále Pro Tour Challenge v Šanklu Ukrajinky Davidovou a Chmilovou 2-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci počítejme s velkou oblačností, místy i s polojasnem. Přeháňky se vyskytnou s malou pravděpodobností. Nejvyšší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 a 15 stupni Celsia. Zítřejší den bude s oblačností a občasným deštěm nebo s přeháňkami, ty ale budou během odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu a teploty budou nižší než dnes, jen mezi 19 a 24 stupni Celsia. Takové byly nedělní zprávy na Signálu z 26. července. Hezký zbytek dnešního dne a také víkendu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: se hodně mohly líbit. A já si myslím, že měla pravdu a že ty písničky pomohly té pohádce, já bych řekla tak z 80% tomu, že tu pohádku si lidé pamatujou.
1: Ale vy jste určitě pomohla taky. Jaká byla atmosféra na place?
0: Taková veselá, jako vždycky s Vlastou Janečkovou. A byli tam skvělí herci, kteří třeba mě pomáhali, jako Dana Medřická nebo Ladislav Pešek, nebo děvčata, tenkrát Růženka Merunková a Dana Hlaváčová. Já jsem se tam cítila velice dobře, takže to opravdu vzpomínám na to velice ráda.
1: Když zmiňujete jména paní Medřická, pan Pešek, já je zbožňovala vždycky. A jací byli? Já doufám, že řeknete, že úžasní.
0: Úžasní, opravdu úžasní. A pan Pešek byl takový jakoby obyčejný. On si nosil k svačině, protože tenkrát žádný cateringy nebyly, viď? Tak si nosil chleba s tvarohem. A já jsem na něj koukala a hrozně jsem mu to záviděla. To bylo bezvadný. No a paní Dana Medřická, ta zase povídala o svém malém Vašíkovi. Tenkrát Vašíkovi Vidrovi bylo, já nevím, kolik mu bylo, to bylo 69. Já si myslím tak 10, 9, 8 let. Takže začínal chodit do školy a ona veselý historky o něm povídala.
1: Co třeba Vašík vyváděl, vzpomenete si?
0: To si nepamatuju, ale vím, že na něj koukala, když odcházel do školy a utíkal takhle dolů po schodech, tak z každého patra se na ní podíval a zamával. Yeah. To je hezký, že?
1: To je krásný.
0: Já se ho musím zeptat, jestli si to pamatuje.
1: Určitě. A vy jste jednou zmínila, bylo to na nějaké akci, tak jste tehdy vzpomínala, že natáčení s panem Jiřím Štědroněm bylo velmi úsměvné.
0: No, to tedy bylo, protože to byly nejtěžší chvíle z celého natáčení. Ne, že když jsem hrála nějakou ubohou a smutnou scénu a hloubku Zachraň mě, vůbec ne. Nejhorší bylo, když jsem měla Jiřího Štědroně, který si přede mě kleknul a tím pádem byl stejně velký jako já, tak když jsem ho měla pohladit po vlasech a takhle jako ho k sobě přivinout, no to neexistovalo v těch 17 letech. Prostě já jako jsem se strašně styděla. No a Vlasta Janečková mi řekla, Evo, tak si představ, že hladíš kocoura. Fakt to fungovalo, potom to šlo. A on teď říká ještě, že jsem to tenkrát nevěděl.
1: Teď jsem se chtěla zeptat.
0: Když občas vystupujeme stejně jako s Honzíkem, tak i s Jiřím Štědroněm vystupujeme a zpíváme tam tenhle ten duet. A jako on si vždycky klekne na jedno koleno, abych ho jako pohladila a já udělám takhle a říkám, já na tohle nejsem zvyklá, já mám doma něco jiného.
1: A pohladíte pana Přeučila, ale musíte sundat klobouk. A jaké to je, pane Přeučile, mít doma filmovou popelku?
2: Je to, madam, nádherné. Opravdu prožívám krásné roky svého života a můžu vám intimně prozradit, že je to nedávno, to bylo 22 let, co jsme s Evinkou spolu a prožíváme krásné chvíle, mám nádherný vztah, vyženil jsem 3 fantastický kluky, Zdenka, Vojtu, Pavlíka, ohromně si rozumíme a jsem nesmírně šťastný.
1: Říká na Signál rádiu herec Jan Přeučil a povídáme si i s jeho manželkou Evou Hruškovou.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu si povídáme s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem. Pane Přeučile, už tady zaznělo, že s Evou Hruškovou jste manželé 22 let. Ale vašemu vztahu něco předcházelo. Vy už jste to vyprávěl několikrát, ale pojďte to říct taky nám tady na Signál Rádiu.
2: Vzpomínám přesně na ten moment, kdy jsem bydlel na Vinohradech, kde bydlím přes 50 let, svojí první ženou Štěpánkou Aničincovou, a jednoho dne Štěpka mi řekla: schválně, Honzo, jestli víš, kdo se přistěhoval naproti do bytu. A já říkám: nevím. No, naše první Popelka. Říkám: aha.
3: A Honzík tak nevěděl vůbec, o koho jde, protože mužský si na tu pohádku za stolik, když už byli dospělí, nekoukali.
2: No a my jsme se pak viděli vždycky buď ve výtahu, nebo před domem, vždycky jsme prohodili pár slov.
3: No, to opravdu.
2: A vzpomínám si, když teďka to bylo v říjnu, 26 let, co odešla Štěpánka, já jsem v té době hostoval v Hudební divadle v Karlíně, v muzikálu Někdo to rád horké. Když jsem se šel poděkovat, tak těch necelých 1000 lidí povstalo a uklonilo se. A druhý den zazvonil zvonek, otevřel jsem dveře a tam stála Evinka, měla tác s čajem a řekla mi: sousede, teď budete potřebovat sílu, něco ohromného.
3: No, protože mě předtím 3 roky před Štěpánkou odešel právě tatínek kluků a vím, že to je vždycky veliký šok. A tak jsem si říkala, aby neměl pocit, jakože je na to sám, tak jsem mu přinesla mramorovou bábovku.
2: No a prostě čas běžel a zakoukali jsme se navzájem.
3: No, ale to bylo až za rok.
2: Ano.
3: To bylo za rok, aby to nebylo, že druhý den.
2: No,
3: za
2: říkám,
3: rok.
2: Ano, ano.
3: Honzík potom asi za 3/4 roku za mnou přišel, nebo potkali jsme se na chodbě. Evo, a co kdybychom spolu nacvičili nějaké představení a já: jo, no tak Přeučil, jo, dobře, tak zkusíme. A hnedka mě napadla Šípková Růženka. No a Honzík oslovil Jiřího Chalupu, ten nám napsal pohádku, Jaromír Klempíř nám napsal písničky a vzniklo
1: a to
3: naše
1: bylo
3: první představení.
2: Ano, my jsme v podstatě i pak s Evinkou založili divadlo.
3: No, to je jakoby divadlo.
2: A jako do dneška běží. Evinka hraje se Zdenkem Rohlíčkem, senátorem. Zajímavý, velice zajímavý herec. No a i spolu máme takový jeden zajímavý pořad, který je velice úspěšný a jmenuje se Zloun a Popelka.
3: A abyste se nemýlila, Zloun a Popelka.
1: No tak to je gól. Takže paní Hrušková je Zloun a ano, pan Přeučil Popelka.
3: Ano.
2: Ale je fakt, že kdykoliv ho hrajeme, tento pořad, je to taková jevištní koncertní beseda. Evinka ohromně zpívá.
3: Ale ne, pořád ne, ne, to nechval mě.
2: Ale musím tě pochválit, je to pravda. Tak je to velice úspěšný, protože vyprávíme já o svých filmech, Evinka o Popelce a o našem životě, co spolu děláme. A užíváme se krásné chvíle a žijeme jednou krásnou myšlenkou. Já už jsem ji několikrát říkal i v rozhlase. Umění života spočívá v tom uvědomovat si krásu všedního dne.
1: To je nádherný. Zmínili jste pana Chalupu, ten měl pod palcem a pamatuju si ho jako děcko, studiokamarád a veškeré programy pro děti na České televizi.
3: Ano, a napsal ty krásné pohádky, Princové jsou na draka a tak. A tuhle tu Šípkovou Růženku on napsal, ale potom od nás dostal těžký úkol, protože my jsme si řekli, že bychom mohli nejen hrát pohádky, ale jestli by nebyl tak hodnej a neupravil nám staré české pověsti, který napsal Jirásek, a v podstatě se to už jako nedá číst, jako ty děti už, jako ten jazyk
1: by se v tom ztratili, i my dospělí.
3: Ale i přesně. A on napsal krásný 2 díly pověstí českých, kde vystupuje kněžna Libuše, Praozec Čech a tak. A je to opravdu úsměvný a takový velice aktivizační představení, viď, pro diváky, protože oni s námi zpívají, tancují a tak dále. A hudbu k těmto představením skvěle napsal Zdeněk Barták, a ty děti si zpívají písničky pak, když jdou z divadla.
2: My se snažíme, aby ty představení ve všech složkách byly na opravdu vysoký úrovni.
1: Takže je to edukativní, zábavní, prostě všechno to má.
3: Právě ta zábava a edukace by měly jít ruku ruce.
1: Souhlasím, jako bývalá pedagožka s vámi.
3: Jo.
1: Na Signál Rádiu si povídáme s paní Evou Hruškovou a s panem Janem Přeučilem.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Paní Eva Hrušková, Jan Přeučil, netřeba představovat, známé umělecké ikony dnes u nás na Signál Rádiu. Pan Přeučil říká, že se tady cítí jak ryba ve vodě a hned nám vysvětlí proč.
2: No je to pravda, protože já rozhlasové herectví mám velice rád a považuji ho za velmi, velmi náročné, protože do toho hlasu se musí vložit absolutně všechno, že jo. A já jsem měl to ohromné štěstí, že v 60. letech jsem musel být 2 roky na vojně. Byl jsem v Českých Budějovicích. Potřebovali tenkrát budějovickém jihočeském divadle mladýho herce. Já jsem byl absolvent DAMU a už jsem měl několik sezon z divadla na Zábradlí, kde jsem prožil podstatnou část svého hereckého života. No a mimo jiné, tenkrát v 60. letech bylo fantastický rozhlasový studio v Budějovicích. A velice mě tam zvali na nejrůznější prostě inscenace, povídky, povídání a tak dále. A tam jsem se tomu rozhlasovému herectví, bych řekl, jak si naučil a pochopil jsem ho a nasál jsem ho do sebe. Protože jsem měl to ohromné štěstí, že když jsem studoval na DAMU, mým hlavním profesorem byl Radovan Lukavský. Tahle legenda a gentleman hereckého umění, kterého já jsem velikým vyznavačem. A on velice chtěl, abychom jako začínající herci si vydělali, tak jsme statovali v různých inscenacích v divadle v Praze, v Národě a v různých jiných divadlech. A i chtěl, abychom byli v rozhlasové jaksi profesi. Tak jsem velice často byl v rádiu na Vinohradech a měl jsem to ohromné štěstí, že jsem vedle sebe viděl ty fantastický, ohromný jaksi
3: bardy
2: toho rozhlasového herectví. Ať to byl Pivec, ať to byl Štěpánek, ať to byl Voska a řada dalších.
1: Je vidět, že to ve vás zanechalo krásné stopy.
2: Ano, ano,
1: a když srovnáte rozhlasové herectví a klasické herectví, ať už divadelní nebo filmové, tam jsou 3 rozdíly, teda předpokládám, a velmi propastné.
2: No, do toho rozhlasového herectví a do toho hlasu musíte vložit absolutně všecko.
1: Jak jste říkal.
2: No, a to je velice jaksi svým způsobem náročné. Protože když se díváte na televizi, vidíte ten obraz, je člověk spokojený a tak dále, ale ten obraz se musí vložit do toho hlasu. A v tom je to velice náročné. A v tom je to velmi jaksi neobtížné. Ne, ale zajímavé, že jo?
1: To nám vždycky říkalo, pardon, vedení rádia. Ano. Musíte mluvit tak, aby posluchač měl obrazy v hlavě.
2: Ano,
1: takže
2: přesně.
1: Vlastně buď všechno popsat, ano. A nebo to přesně, jak říká pan Přeučil, dát do toho hlasu všechny
3: ano.
1: ty emoce.
3: Ano,
2: a i taky tam musí být ta krásná čeština, jo? Protože já jsem velikým vyznavačem těchto záležitostí. Já se rétorice velice věnuji, dělám dokonce i různý takový semináře, já říkám laboratoř. A retorická laboratoř, protože to je velice, velice důležitý. Bohužel nechci se nikoho dotýkat, ale dnešní generace tomu takovou pozornosti nevěnuje. Jo.
1: Vy jste i dlouho učil studenty, já nevím, jestli ještě jezdíte do Bratislavy?
2: No já jsem měl kliku, že když jsem byl na vojně, tak mě oslovila paní profesorka Kryšlová, že by někoho potřebovali na jevištní pohyb. Pak za mnou přišel Nedbal, tahle legenda,
1: kterou, pardon, zmiňoval vždycky pan Krampol.
3: Ano, ano, to byl
2: s velikým basbaritonem a říkal, Honzíku, potřebuji asistenta. Tak jsem udělal několikrát asistenta a pak jsem přednášel delší dobu na DAMU sám a mám ročník, na který jsem velice hrdý. Roden, Holubová, Ivana Chýlková, Veronika Žilková, Pavel Vítek a řada dalších. No a pak mě oslovili Joža Adamovič a Božidara Turzanová ze Slovenska a 26 let jsem jezdil do Banské Bystrice, kde je Akademie umění a přednášel jsem tam hereckou tvorbu.
1: Mm-hmm. A kdy to bylo naposled, pane Přeučile? Dokdy jste tam jezdil?
2: No, před 2 lety to bylo asi naposled. No.
1: Teda.
2: Bohužel trošku mě, jak si ne, bych řekl, zamrzelo, že když jsem jsme poslali s Evičkou e-mail, že ukončím tu činnost, takže aby se ozvali, tak vůbec se neozvali.
1: Nepoděkovali po těch 26 letech.
2: A to mě velice mrzelo, protože kdykoliv jsem přijel na rektorát nebo na děkanát, říkali, Přeučko, my jsme tak rádi, že vás tady máme, protože díky vašemu jménu rodiče přihlašují své děti na studium.
1: Na Signál Rádiu si povídáme s panem Janem Přeučilem a paní Evou Hruškovou.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Našimi dnešními hosty jsou paní Eva Hrušková a Jan Přeučil. Říká se, že s dětmi je práce nejnáročnější. Já třeba jako moderátor mám opačnou zkušenost, že děti okamžitě zabavím, ano, nebo hned reagují. A přitom mi spousta herců říká, kteří právě jezdí podobnou šňůru jako vy, že je dětský divák velmi náročný. Tak kde je ta pravda?
2: No já bych počkej.
3: Dětského diváka musíte okamžitě utáhnout v prvních několika vteřinách a já si to vždycky beru jako takovou výzvu, protože divadlo to bzučí, že jo, to není jako když jsou dospělí lidé, já nevím, 200-300 dětí. A já si začínám většinou sama, nebo jenom, že jo, ve dvou jsme, tak tam vyjdeme, pozdravíme, oni pozdravěj, a teď už musí být ticho. A opravdu to trvá 5 vteřin a všichni jsou potichu. Prostě je musíte všechny zaujmout a zrengenovat a tím pádem celou tu 3/4 hodinu oni vydržejí.
1: A pak to
2: já, jestli dovolíte, já bych doplnil Evičku, protože pro ty děti přesně to, co říká Evinka, je takhle potřeba hrát. A vzpomínám si na Evalda Šorma, vynikající filmový i potažmo divadelní režisér, který režíroval několik inscenací v divadle Na zábradlí, nám vždycky říkal, pozorujte děti, to je střihový herectví. Teď pláče, teď se svěje, teď skáče. Jo? A tady vzpomínám na jednu krásnou myšlenku Tomáše Garrigueho Masaryka, když jsem hostoval v Ypsilonce a hráli jsme TGM v Kostce. Já jsem měl to ohromnou šanci, že jsem hrál primátora první Československé republiky.
3: Ministra.
2: A Masaryk má
3: Strašína.
2: Ano, velice krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima. To je přesný.
1: To souhlasím. Já si vždycky říkám, že škoda, že nám to dětství nevydrží do té dospělosti.
3: Ale to bychom nemohli chodit do divadla.
1: Do společnosti by nás vyhodili od dveří.
3: Většinou se na něco koukáte a říkáte si tak a tady už jsem půl hodiny nechtěla být. Jako myslím divadle.
2: Ale někdy ty reakce jsou neskutečný. Já si vzpomínám taky se Štěpánkou, s mojí první ženou. Taky jsme hráli divadlo pro děti a měli jsme jednu inscenaci, která se jmenovala Štěpánčiny a Bertíkovi čáry máry. A hrál s námi Olda Vlach, jeho velice zajímavý herec, posluchači znají z filmu Vesničko má středisko a kdy kouřil.
1: Jaromíre, nestrkejte.
2: Příjemný kolega. A měli jsme takový trialog, že já jsem říkal, bylo to tak. A Olda říkal, nebylo. Bylo, nebylo. A teďka takhle probíhal dialog a po těch 5-6 minutách ve druhý řadě vstál takový kluk, ukázal na mě a řekl, a bylo to tak, ty dětku plešatej plesnivej.
3: No, děti jsou upřímné.
1: To vás rozsekal v tu chvilku, ne? No. Já teda se přiznám, a pana Přeučila jsem se bála jako děcko, protože vy jste většinou hrál ty negativní role takového toho trošku padoucha. Pak když jsem vás poznala osobně, tak jsem velmi rychle přehodnotila názor.
2: Paní redaktorko, to nejste sama, protože i dneska dost lidí, a Evinka to může potvrdit, říká, já když byla malá, nebo když jsem byla, tak jsem se vás bála, protože vy jste hrál furt samý ty rošťáky, padouchy, uličníky, grázly a tak dále. A mělo to, já ty negativní postavy hraju velice rád a hrál jsem je, protože zajímavé je hledat i v té negativní postavě ty pozitivní momenty. Tím je to jako vzrušující. Ovšem divák většinou si toho herce spojuje s charakterem těch postav.
1: Ano, jo. To je pravda.
2: A to se mi stalo několikrát, že, jo? Že třeba se vzpomínám, jsme byli v Olomouci, jsme hráli, byli jsme po představení na večeři a den předtím v televizi běžela nějaká šílená detektivka, kde jsem hrál nějakého šíleného grázla, rošťáka a tak dále. A do té restaurace vešla paní, viděla mě tam, ukázala na mě a řekla, tebe když vidím, tak si musím odplivnout.
1: Já vám moc krát děkuju za rozhovor, bylo mi potěšením a doufám, že přijdete zás. Určitě. Protože já jsem to nestihla všechno s vámi probrat a je mi to tak líto.
3: To určitě stihneme příště.
2: Ano, my děkujeme paní redaktorku za pozvání, mějte se krásně, pozdravujeme všechny posluchače, všechny diváky a přejeme všem krásné, milé, hezké dny.
1: Pan Přeučil a paní Eva Hrušková, děkujeme.
3: Nashledanou.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio.
1: Tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází pod střechou.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.